Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Infoexpresu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Rekonstrukce kina Květen v Malenovicích je na spadnutí, vznikne z něj multifunkční kulturní centrum. A v okolí Holešova se budou opravovat silnice až do září.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do další důležité fáze se posouvá dlouho připravovaná rekonstrukce bývalého kina Květen v Malenovicích, která vyjde přibližně na 100 milionů korun. Původní záměr rekonstrukce bývalého kina se v posledním roce výrazně přepracoval. Nově má v centru Malenovic vzniknout multifunkční kulturní centrum. Součástí projektu zároveň zůstávají důležité veřejné služby. Pobočka České pošty, služebna městské policie, technické zázemí včetně trafostanice i kryt civilní ochrany. Projekt počítá s rozsáhlou modernizací sálu a navazujícího zázemí. Rekonstrukce se dotkne celého objektu. Nyní je projekt ve fázi přípravy samotné realizace.
0: Holešovsko.
1: Řidiči v Holešově a blízkém okolí by se měli obrnit trpělivostí. Od května až do konce září je naplánovaná rozsáhlá série oprav silnic a stavebních úprav, které výrazně ovlivní plynulost dopravy. Nejzásadnější omezení čeká úsek mezi Rymicemi a Holešovem. Od 1. června do 10. července bude tato silnice zcela uzavřena. Řidiči budou muset využívat vyznačenou objízdnou trasu, která povede přes Količín. Kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací se stane běžným koloritem na mnoha klíčových tazích, a to u cukrovaru Šetuly, zastávky Uhlířů nebo mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinském pod Hostýnem, kde bude omezení trvat nejdéle, a to od 2. června až do 30. září. Výrazné změny čekají okolí kruhové křižovatky ve směru na Martinice, a to od 25. května do 12. června, kdy bude průjezdný pouze jeden pruh. Podobná situace bude i u kruhového objezdu ve Všetulách v červenci. Práce spojené s úpravami vozovek se nevyhnout ani vnitřnímu Holešovu. V druhé polovině léta se stavbaři přesunou do úseku nádraží Kostel a pak od Kostela ulicí Masarykova dál.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Přiletíme omrknout svět. Expedice z planety Z.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Mateřskou školu Štítného v Kroměříži čeká o prázdninách rekonstrukce rozvodů vody a tepla. A těhotné ženy s vysokým tlakem hlídají v Uherském Hradišti na dálku pomocí aplikace.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Další z prázdninových zakázek zaměřených na opravy a zlepšování podmínek ve školských zařízeních zřizovaných městem Kroměříží je rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny v mateřské škole Štítného. Práce budou zahájeny 1. července a dokončeny by měly být do 18. srpna letošního roku, tedy v době, kdy bude provoz školy o prázdninách přerušen. Aby stavební práce nezasáhly do školního roku, byly rozdělené do dvou etap, přičemž druhá část výměny původních rozvodů, tedy druhá etapa, bude provedena v roce 2027. Město za letošní část rekonstrukce, tedy za práce dokončené v první etapě, zaplatí zhruba 1,7 milionu korun, což je o 500 tisíc méně, než byla předpokládaná hodnota zakázky.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Porodnicko-gynekologické oddělení Uhersko-Hradišťské nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým krevním tlakem možnost moderního telemonitoringu krevního tlaku z pohodlí domova. Díky využití tonometrů propojených s aplikací Fondscare mají lékaři i porodní asistentky pravidelný přehled o naměřených hodnotách a mohou včas reagovat na případné změny zdravotního stavu nastávajících maminek. Domácí měření krevního tlaku navíc často poskytuje přesnější výsledky než měření v ambulanci. Mohou tedy poskytnout přesnější obraz než jednorázové měření v ambulanci. Hypertenze v těhotenství patří mezi závažné komplikace, které mohou ohrozit zdraví matky i dítěte. V nejzávažnějších případech může představovat riziko i pro život matky a dítěte. Pravidelné sledování krevního tlaku je proto zásadní součástí péče o těhotné ženy s tímto onemocněním.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž a to nejlepší z 90. let. Právě teď. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

čuchat mínu a před půlnocí s Bohem slib nový kůže a minimální šaty. Riskujou úžech a tak vytáhli paty.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Animák Farma zvířat sice nevzešel z produkce velkých hráčů animovaného filmu, přesto je to látka, která budí pozornost. Nová Farma zvířat totiž už teď je jeden z nejbizarnějších nadcházejících počinů. Nakonec původní román George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Proto vyvolává menší rozruch, že již třetí adaptace románu vypadá jako standardní dětský animák plný infantilních, i když občas drsných vtípků. Přitom se nejedná o zdaleka první takový případ. Už první trailer na Farmu zvířat překvapil nejen změnou tónu, ale také ideologickým zaměřením. Je to zcela logické, dnes už si mnoho mladších diváků na reálie Sovětského svazu nevzpomene. Za to problémy kapitalismu jsou něčím, co ovlivňuje život všech generací. Nový trailer přitom tlumí veselé utahování si z kapitalismu a zaměřuje se na jiný aspekt předlohy. Trailer ukazuje počáteční idealismus i postupné utrpení zvířat trpících pod krutovládou zlého čuníka Napoleona a marně sledující propad původně prosperující farmy do chudoby. Humor a dovádění se objeví jen na začátku, přičemž zbytek upoutávky hraje na ten ponurý tón, jaký máme s látkou spojený. Navíc jej ale okoření nějakou tou nadějí. Snímek uvidíme v kinech 14. května, kdy se ukáže, zda nás čeká kvalitní adaptace nebo průměrný animák.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: I teď se skvěle osvěžíš.

0: Fajn Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Info Express. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt ostartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitelé rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: toho celej žhavej.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle

0: přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
3: Předkové nelhali, už je to tak. To když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Čavec, tady Stráže z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače rádia Kroměříž.
2: Není to...

Vykročíme pravou a přidáme levou ručku. Tak, hezky za mnou, hodíme to

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

Že budeš nejenom škodu. Nebudeš? Budeš nejenom škodu. Nebudeš, nebudeš, nebudeš, nebudeš. Krasové. Zlodějové. Zločinci.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: 20 let po ikonických rolích se Meryl Streepová, Annie Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracejí jako Miranda, Andy, Emily a Nigel do světa vysoké módy. Ve snímku Ďábel nosí Pradu 2, který se mezitím zásadně proměnil. Miranda Priestly stále stojí v čele prestižního magazínu Runway. Tentokrát však čelí tlaku digitální éry a poměrně celého odvětví. Andy Šáchová si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín Runway, ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpět do prostředí, ve kterém kdysi začínala svoji kariéru. Emily a Nigel se mezitím pohybují na vrcholu módního průmyslu, kde ambice a loajalita čelí novým překážkám a konfliktům. Na pozadí pulzujícího New York City se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutí ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dřív. Takže co si budeme, druhý díl Ďábel nosí Pradu je spíše pro fanoušky a pro pořádnou vlnu nostalgie. Ale i tak jde o snímek, který je na vysoké úrovni. A to nejen díky módě. Zajděte na něj do kina a vraťte se do světa módy.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. Na seznamu světového dědictví UNESCO má Česká republika zapsáno 17 míst. Dalších 9 zápisů patří lidovým tradicím nehmotného kulturního dědictví. Česká republika usiluje o další rozšíření památek UNESCO. Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena na konci 16. století. Papírna ve Velkých Losinách spojuje jak výrobní činnost, tak i muzejní. Třeboňská rybniční soustava je síť staletých rybníků kolem Třeboně. Najdeme tady řadu památek po renesančních mistrech rybníkářích. Památky Velké Moravy, jako například Slovanské hradiště v Mikulčicích, spolu se Slovenskem, které navrhuje kostel svaté Margity v Kopčanech, usiluje Česká republika o další zápis. Průmyslové památky v Ostravě také usilují o zápis. Jedná se o areál Dolních Vítkovic.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Ladíte Rádio Kroměříž a Info Express. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
1: Zlínsko.
2: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt ostartuje ve škole v Uherském Hradišti.
1: Zlínsko.
2: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
1: Zlínsko.
2: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. Máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Rádio Kroměříž a mega hity milénia. No fighting.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh tzv. Akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh tzv. Akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Radio Kroměříž.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. We stepped out to more photographs of us.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Radio Kroměříž.
2: Radio Kroměříž.
3: Ladíte Radio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
4: Krásný den všem posluchačům Rádia Kroměříž. Ráda bych vás pozvala na další z cyklu přednášek konaných v rámci Akademie třetího věku. Přednášející Martina Šlancarová tentokrát zamíří do dějin kroměřížského školství 19. a 20. století. Akce se koná 28. května v 15 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
3: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
5: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Animák Farma zvířat sice nevzešel z produkce velkých hráčů animovaného filmu, přesto je to látka, která budí pozornost. Nová Farma zvířat totiž už teď je jeden z nejbizarnějších nadcházejících počinů. Nakonec původní román George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Proto vyvolává menší rozruch, že již třetí adaptace románu vypadá jako standardní dětský animák plný infantilních, i když občas drsných vtípků. Přitom se nejedná o zdaleka první takový případ. Už první trailer na Farmu zvířat překvapil nejen změnou tónu.

0: přičemž zbytek upoutávky hraje na ten ponurý tón, jaký máme s látkou spojený. Navíc jej ale okoření nějakou tou nadějí. Snímek uvidíme v kinech 14. května, kdy se ukáže, zda nás čeká kvalitní adaptace nebo průměrný animák.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a InfoExpress. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění. Hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt ostartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ve většině českých lázní se zahájení nové sezony odehrává v květnu. České a moravské lázně mají kromě kvalitní péče o zdraví, nabízejí také bohatý kulturní program a také širokou nabídku gastronomických zážitků. Z hlubin země na povrch vyvěrají poklady. Hřejivé, železité, slané i sladké. Prameny lázní lákají k ochutnání, k zastavení i k zamyšlení. Jsou to dary přírody. V Karlových Varech najdeme nejslavnější pramen Vřídlo. Jedná se o nejteplejší pramen u nás. Jeho teplota je 72 stupňů Celsia. V Luhačovicích najdeme jejich nejslavnější pramen Vincentku. Tento pramen se užívá k pitné léčbě a také léčebným inhalacím. Poděbradka byla objevena v roce 1905 na zámeckém nádvoří. Později se stala první minerálkou na světě, která nabízí ochucené varianty.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: Metalinda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž s

0: Má tedy čistě praktické a technické vysvětlení.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
2: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
1: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
3: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
5: Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž. Konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních svahů i Malenovic, a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: zprávy.
1: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a InfoExpress. Dobrovolní hasiči v Malénovicích dostanou lepší zázemí. Pozor na konec platnosti občanek bez omezení, což je paradox, a velké kino ve Zlíně se promění. Hodně. No a lidé ho možná také nepoznají. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči v Malenovicích mají nové zázemí i techniku. Po rekonstrukci garáže získali také novou cisternu, která zlepší zásahy u požáru, nehod i dalších mimořádných událostí. Vozidlo bude sloužit jako hlavní výjezdová technika. Změna tak posílí bezpečnost v Malenovicích i okolí.
0: Zlínsko.
1: Studenti z Česka a Slovenska se zapojí do projektu, který propojí tradiční řemesla s moderním designem. Nový program jim nabídne praktickou výuku a práci přímo s řemeslnými technikami. Projekt ostartuje ve škole v Uherském Hradišti.
0: Zlínsko.
1: Zlín upozorňuje na konec platnosti starších občanských průkazů bez omezení. Lidé narození do konce roku 1935, kteří mají doklad vydaný do 30. června 2000, si ho musí vyměnit nejpozději do 2. srpna. Potom už nebude platit jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo.
0: Zlínsko.
1: Zlín hledá zhotovitele rekonstrukce velkého kina, ze kterého má vzniknout moderní multifunkční kulturní centrum. Budova nabídne 2 variabilní sály, kavárnu i nové zázemí pro koncerty, divadlo, film, společenské akce i menší kulturní program. Hlavní sál pojme až 800 lidí, při některých akcích i víc. Město zároveň počítá s tím, že nový prostor doplní nabídku kulturních akcí ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Radio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendaya a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na plánované opravy kroměřížské mateřské školy Štítného. Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak dopadly přijímací zkoušky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V kroměřížské mateřské škole začnou opravy rozvodů vody a kotelny. Škola dostane nové zařízení na ohřev vody, nové dopouštění otopné soustavy a také měření a regulaci se vzdáleným přístupem, které pomůže snížit spotřebu energie. Staré rozvody pod podlahou nahradí nové vedení pod stropem. První etapa má skončit 18. srpna. Kompletní výměna rozvodu vody pak bude pokračovat v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připomínkuje návrh takzvaných akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Změny chce hlavně u lokalit Bíškovice, Kunovice, Kelč a Lukoveček, kde podle kraje návrh dodatečně neřeší dopravní a technické koridory. U Lukovečku kraj upozorňuje také na možné dopady na krajinu, životní prostředí a kvalitní zemědělskou půdu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl při přijímacích zkouškách největší zájem hlavně o odborné zaměřené maturitní obory. V prvním kole přijali střední školy 5971 uchazečů z 9. tříd, z toho 74% do maturitních oborů. Kraj patří mezi regiony s vysokou úspěšností přijetí. Na čtyřleté obory se dostalo 93,5% uchazečů. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem. Výsledky budou v systému do 23. června.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na obnovu a údržbu turistického značení. Klub českých turistů díky tomu letos obnoví 925 kilometrů turistických tras, zkontroluje a doplní značení na dalších 1505 kilometrech cyklotras a postará se o 120 směrovníků nebo turistických map. Lepší značení pomůže turistům i cyklistům bezpečněji poznávat zajímavá místa v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q,

0: Annetta Linda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém Seat Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Uherské Hradiště. Staré město. Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroën a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
0: www.radiokroměříž.cz.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na Rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I na Hradišťku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 4 díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernethyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek ubývá.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: just can't
1: switch up.
0: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.